Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháme operu Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell. Právě doznělo druhé dějství. Třetí dějství se odehrává před sídlem císařského místodržícího Gesslera. Lidé se musí klanět jeho klobouku zavěšenému na vysoké tyči. Tell se jako jediný odmítne pokořit. Život si má vykoupit tím, že šípem z kuše sestřelí jablko postavené na hlavě vlastního syna. To se mu díky jeho velkému střeleckému umění podaří. Když však prohlásí, že druhý šíp byl v případě, že by synka zranil, určen Gesslerovi, je zajatý a odvlečen žoldnéři. Jeho syna Jamieho zachraňuje Gesslerova dcera Matilda.

Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháme operu Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell a zbývá nám už jen čtvrté dějství této grand opera. V něm přibíhá Matilda k Tellovu domu s Jemim a dává se jako rukojmí do rukou Horalů. Vypráví, že Tell je odvážen na lodi přes rozbořené jezero do Kisnachtu a hrozí mu smrt. V té chvíli si Jemmy vzpomene na domluvený signál, zkuše zapálí vlastní domov a ohněm tak dává signál k všeobecné vzpouře. Tell v bouři řídí loďku a nakonec z ní vyskočí a odstrčí nohou zpět na jezero. Je zachráněn. Habsburská vojska jsou poražena, Gesslerův hrad padne.

Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali italskou verzi opery Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell. Účinkovali Ambroziánský operní sbor a Národní filharmonický orchestr, dirigent Ricardo Chai, osoby a obsazení Wilhelm Tell, bariton Cheryl Miles, Arnoldo, tenor Luciano Pavarotti, Matilde, soprán Mirella Freni, Gualtiero ve francouzské verzi Walter, basbariton Nikolaj Giaurov, Melchtal, basbariton John Tomlinson, Jemmy, mezzosoprán Della Jones, Edvige, Hedvika, mezzosoprán Elizabeth Connell, rybář, tenor Cesar Antonio Suarez, Leutoldo, bariton Richard van Allen, Gessler, bas Ferruccio Mazzoli, Rodolfo, tenor Piero de Palma, lovec, bariton John Noble. Vysílání připravila a slovem provázela Jana Vašková.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tématem dnešního Dakápa je fuga v opeře. To je samozřejmě nadsázka, protože kdo kdy slyšel pořádnou fugu v opeře, to není možné. Opera je dramatický útvar, kde jde o něco úplně jiného, než o míšení kontrapunktických hlasů.
1: Já bych vás přerušil, Lukáši. Je pravda, že běžná fuga v opeře není tak často ke slyšení.
0: Ano, to si myslím.
1: Jistě. Protože tam ty pěvecké hlasy jsou limitovány textem, jsou limitovány dramaturgickou stavbou té opery. To všechno je pravda. Ale přesto kontrapunktická práce v opeře, ta je velice častá. Přece když vezměte jakýkoliv ansámbl, od duetu až po ty velké, kde se sejdou solisté a sbor, to jsou přece velké kontrapunktické scény. A dokonce se tam právě stane to, že v těchto momentech najdeme i tu kýženou fugu. Uslyšíme tam třeba důsledný nebo naznačený kánon, různá fugáta a někdy i zřetelnou expozici fugy, ale tu brzy, ta více textovost jednotlivých postav, tedy jednotlivých hlasů, rozpráší do zcela jiné roviny. Takže my vás dnes, milí posluchači, stejně pozveme do divadla a na představení takové opery, v níž fuga bude významným stavebným prvkem. A začneme po pořádku předehrou. Té, kterou teď uslyšíme, je přesně 108 let. A je to uvertýra k poslední z 21 oper Wolfganga Amadea Mozarta k opeře Kouzelná flétna.
0: Začíná třemi tajemnými akordy, které jsou předzvěstí onoho známého trojího zatroubení Sarastrových neviditelných heroldů. Z tajemného až mystického adágia se vyloupne rychlá, šumivá, čtyřhlasá fuga. A je to fuga se stálou protivětou. Fuga je uprostřed provedení přerušena právě onou trojicí akordů, které už známe. A po nich bezprostředně pokračuje ve spěchajících drobných hodnotách fuga až ke svému vrcholu.

0: Pojďme teď dále, k jiné příhodě. Byl jednou jeden Švec, který se však daleko více proslavil jako básník. Byl také členem onoho cechovního zařízení, které bylo založeno kdesi ve Frauenlobe počátkem 14. století a které nahradilo rytířské Minnesängery. Byl-li někdo básník, skladatel a pěvec v jedné osobě a navíc byl řádně vyučen v nějakém řemesle poctivém, mohl být po velmi přísném přijímacím řízení přijat za člena tohoto cechu, který sám sebe nazval hrdě Meistersinger, neboli mistři pěvci. K jejich poctě a hlavně k poctě ševce básníka Hanse Saxe napsal Richard Wagner operu o jednom nadutém a jednom moudrém mistrovi, o dvou zamilovaných a ještě o pěvecké soutěži v městě Norimberku, která se konala léta páně, řekněme, 1559.
1: A v tomto městě jednoho letního večera dojde k výměně názorů mezi mistrem moudrým, Saxem, a mistrem, řekněme, poněkud nadutým, což je městský písař Sixtus Beckmesser. K ním se pak přidávají pozvolna probouzení, stále méně pokojní měšťané, až je z toho fuga. Jejíž vrcholící vřavu sklidní až místní strážce pořádku, tehdy zvaný ponocný.

0: Alban Berg patří ke generaci tvůrců pevně spjatých se silně agresivní vlnou expresionismu, která na počátku tohoto století nesmazatelně poznamenala evropskou kulturu. Berg byl spolu s Antonem von Webernem žákem a snad ještě více přítelem Arnolda Schönberga, který byl jedním ze zakladatelů proslavené umělecké skupiny Modrý jezdec v Mnichově, reprezentovaný tehdy osobnostmi jako Hans Arp, Vasilij Kandinský a později i Paul Klee. Myslím, že je dost důležité si toto připomenout, protože ti všichni, zejména Klee a Kandinský, předznamenali vývoj nejen výtvarného umění příštích let, ale ovlivnili estetické názory svých současníků, mladší tvůrčí generace i celé kulturní veřejnosti v širokém okruhu.
1: A v té době velkého kvasu a třesku se v německé literatuře objeví jméno až dosud téměř neznámé, zapomenuté. Jméno Georg Büchner, lékař, básník a rebel, který zemřel roku 1837 ve věku 24 let. Jeho literární odkaz je velmi skromný. Dvě hry a jedno dramatické torzo, které je provedeno až 75 let po svém napsání a které zaujme Albana Berga natolik, že uprostřed první světové války a možná právě těmi hrůzami inspirován, začíná pracovat na jeho zhudebnění. Trvalo pak ještě dost dlouho, než jeho operu Vojcek uvedl v Berlíně slavný německý dirigent Erich Kleiber a o rok později v Pražském národním divadle Otakar Ostrčil. To bylo tuším roku 1926. Berg rozvrhl Vojcka do tří jednání, každé toto jednání pak do pěti obrazů a každý obraz je komponován na podkladě, na půdorysu určitého konstantního formálního principu. Tak například druhé jednání má tyto části. Sonátová věta, fantazie a fuga, largo, scherzo a rondo, tedy jakýsi malý symfonický cyklus.
0: Poslechněme si tedy druhý obraz druhého jednání, kdy perverzní doktor sugeruje zbabělému hejtmanovi, co si o náhlé smrti a zesměšňuje ho i jinak. Hejtman strachy doslova kňučí. Vojcek, který náhodně jde kolem, vyslechne jejich rozhovor, který je plný narážek na jeho ženu Marii a na tambor majora. Je z toho zděšen tak, že zbledne. Doktor předstírá jakousi lékařskou pomoc, tambor major mele své ohavné narážky dál, Vojcek zděšeně utíká pryč. Alban Berg sám označuje tuto scénu jako trojitou fugu. Chtěl bych skromně poukázat, že hlavní těžiště polyfonní práce je, podobně jako už u Richarda Wagnera, v hlasech orchestrálních.
1: První téma přednese anglický roh, v zápětí na to pak druhé téma je v pizzikátech violončel a v tubě, ale současně ho uslyšíme i v pěveckém partu doktora. Třetí téma se poněkud opozdí a uslyšíme ho v sólovém trombónu.
2: Die langen Werte, was wollte ich noch sagen?

Mir wird ganz schlicht nicht.

0: Obraťme teď pozornost jinam, k úsměvnějšímu námětu a pojďme zase jednou do českých luhů a hájů. Tím prosím nemíním Smetanovu symfonickou báseň, kde bychom také cosi jako fugu našli, ale mám na mysli jednu českou operu, náhodou také Smetanovu.
1: Doklady o Smetanově polyfonní invenci a kontrapunktické umění najdeme v jeho díle mnohokrát. Když bychom namátkou vzali jen jeho klavírní skladby opus 1, vedle nich třeba třetí větu smyčcového kvartetu D-moll, předehru k Pradané nevěstě, nehledějiš ke vzpomenutým luhům a hájům. Uvědomíme-li si, jak dalece uvolnili romantikové a zejména ti z doby povágnerovské klasickou harmonii, jak si přizpůsobili již klasikové a později, hlavně zásluhou Antonína Reichy, romantikové pravidla pro stavbu fugy, tak poznáme, že Smetana ani nemohl koncipovat předehru ke svému tajemství jinak, než jak ji napsal. Uprostřed předehry užije fugový princip. Téma této fugy známe už od začátku uvertýry. Vystaví přísnou fugovou expozici, po ní začne provedení, v němž se kupí jedna těsna na druhou. Na vrcholu uslyšíme ještě jednou v žestových nástrojích hlavu tématu a nastoupí kratičká mezivěta, která nás uvede do posledního dílu fugy, ale to je bujaré kypící allegro. Jenže posloucháme-li trochu pozorněji, poznáme, že je vystavěno v podstatě ze základního motivu předešlé fugy. Tak je to fuga nebo ne?

Smetanova předehra nás přivedla do světa opery úsměvné, zůstaňme zde i v posledním zastavení naší dnešní besedy o fuze. Giuseppe Verdi užívá fugy velmi sporadicky, dvakrát v Requiem, ve třetí větě svého jediného smyčcového kvartetu a na závěr své poslední opery Falstaff. Když už se všechno vysvětlí a všichni se shodnou, že nejlépe se směje ten, kdo se směje poslední, rozloučí se maestro Verdi s publikem a s vámi, milí posluchači, dokonce v češtině, touto fugou. Se Kašparem rodí,

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Vincenzo Bellini byl o 9 let mladším současníkem Gioacchina Rossiniho a za svůj 34-letý život se díky 10 operám postavil po bok oslavovaného mistra. Zprvu se také Rossinim inspiroval, ale od svých 26 let a opery Pirát, která byla psána na první objednávku z milánské La Scaly, rozvíjel svůj vlastní styl. Pro něj jsou nejtypičtější široce klenuté árie postavené na několika taktových motivech. Rumunská sopranistka Angela Georgiou je teď hlavní ženskou hrdinkou Imogenou v árii ze závěru druhého dějství opery Pirát Vincenza Belliniho. Královský filharmonický orchestr diriguje Marco Armeliato.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv, nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioachina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

D-dur, vaše tónina. Antonio Salieri, symfonia z divadelního divertimenta. Prague Symphonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

Kozifantute ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera bufa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordiligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordiligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké H, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Dnes to zní téměř neuvěřitelně, ale italský barokní mistr Antonio Vivaldi, kněz, pedagog, houslista, skladatel, zkomponoval 500 koncertů. Nejslavnější z nich jsou ty ze čtveraročních dob. 4 koncerty ze souboru 12 koncertů. Tyto 4 mají jasný program. Každý koncert byl doplněn vysvětlujícím sonetem. Možná, že je napsal samotný Vivaldi. Rozhodně je ale podepsán pod jejich hudbou, ergo nejčastěji nahrávanými a provozovanými koncerty všech dob. Jaro, léto, podzim, zima. Ze zimy teď vybíráme 3. větu, popisující prý divokou radost sklouzání po jiskřivém ledu i z poslechu meluzíny. Slavné to tóny hrají virtuózy Di Praga s Oldřichem Vlčkem.

Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem. Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johannes Brahms a klavírní verze jeho uherského tance číslo 3 hraje Jevgenij Kysin.

Jean-Philippe Rameau, árie Zimy z třetího dějství opery Les Indes Galantes. Zpívá Patricia Pettibon, hrají Le Folie Françoise, řídí Francis Cohen a Kenny.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance, je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tanna a London Classical Players.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch sedm klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami, o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4., naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie. V níž se objevuje i motiv BACH, Bach, neboť Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

Georg Friedrich Händel, Alleluja z oratoria Mesiáš. Sbor a The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Chopinovské miniatury znějí jakoby nic, ale ve většině případů se jedná o vybroušené a mimořádně náročné kousky. Proto se k ním tak rádi vracejí i největší mistři klavíru. Například nyní je u něj Ivan Klánský a přednese mazurku pro klavír cis-moll Friderika Chopina.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Josef Fuchs, árie z opery Eneas v Elysiu. Solisty a London Barok řídí Charles Medlem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Slavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

Francouzský trumpetista Maurice André byl už za svého života, který se uzavřel v roce 2012, označován za jednoho z největších trumpetistů 20. století. A to začínal jako horník a v hudbě to byl samouk. Přes vojenskou kapelu došel až na pařížskou konzervatoř. Maurice André se díky svému fenomenálnímu mistrovství stal legendou ještě za života. Kromě klasické hudby hrál úžasně jazz, folk, chanson, prosadil trubku jako žádaný solový nástroj a významně rozšířil její repertoár o předklasická díla, mnohdy nesmírně technicky náročná. Jak známo, v 60. letech se u nás podílel na nahrávce braniborských koncertů s Milanem Munzlingrem. A v barokní hudbě si teď Andrého trubku poslechneme i my. Třetí věta, Allegro, ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur anglického mistra Henryho Persla. Akademii svatého Martina vede Neville Merriner.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Veleúspěšnou operní kariéru Giuseppa Verdiho lemují dvě jeho jediné komické opery. Na začátku to byla prvotina Jeden den králem, která propadla a Verdi kvůli tomu dokonce uvažoval o tom, že přestane komponovat, což díky bohu neučinil. A tak na konci té dlouhé cesty můžeme potkat Falstaffa, lyrickou komedii 80letého milovaného světově proslulého mistra, který byl Verdiho velkým triumfem. A Finis coronat opus, konec završuje dílo. A Verdi, jak predikoval libretista Falstaffa Arrigo Boito, skončil huronským smíchem. Toto je finále, závěrečná scéna třetího dějství opery Falstaff. Tutto nel mondo è burla, všechno je komedie, zpívají ve formě fugy Renato Bruzon, Leonucci, Barbara Hendricks, Los Angeles Philharmonic Orchestra hraje a diriguje Carlo Maria Giulini.

Sport, který nezná hranice. A vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu stanice D-dur vás zdraví Robert Škarda. Následující 4 hodiny vysílání naplní klasická hudba 4 staletí.

Předehru pro dechové a bicí nástroje opus 24 Felixe Mendelssohna Bartholdyho dohrál Londýnský symfonický orchestr pod vedením Claudia Abáda. V následující půlhodině dáme na naší stanici prostor cyklu skladeb pro housle a klavír. Autorem je německý skladatel přelomu 18. a 19. století Louis Spohr, který také patřil k vynikajícím houslistům své doby. Srovnávaný byl i s Nikolou Paganinem. Spohr kompozičně zasáhl do řady žánrů, stylově balancoval mezi klasicistní uměřeností a romantickou citovostí. V komorní i koncertantní tvorbě se zaměřoval především na tvorbu pro svůj nástroj. Šest salonních kusů opus 135 Louise Spohra, tedy Barcarola, Scherzo, Sarabanda, Siciliano, Air, Varié a Mazurku, zahrají Ingolf Turban na housle a Kolja Lessing na klavír.

0: Doznělo 6 salonních kusů pro housle a klavír od Luise Spohra. Hráli Ingolf Turban a Kolja Lessing.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na programu je v tuto chvíli hudba od Wolfganga Amadea Mozarta, nejslavnějšího mistra hudebního klasicismu. Konkrétně to budou dvě árie pro soprán a komorní orchestr, doplněné úvodním recitativem. Nejprve vyslechneme Mozartův recitativ a árii Misero me, misero pargo leto, ubohý já, ubohé dítě, na text pocházející z oblíbeného libreta Pietra Metastázia, inspirovaného řeckou mytologií s názvem Démofon. Jako operu zhudebnil libreto například Josef Mysliveček. Scénu na text z třetího dějství Demofona napsal Mozart v Miláně v březnu 1770. Obsahuje dramatickou hudbu s častými změnami tempa a synkopickým rytmem. Jde o monolog zoufalství postavy Timanta, který zjistil, že Dircea, s níž je tajně ženatý, je jeho sestra. Zpívá mezzosopranistka Teresa Berganza, vídeňský komorní orchestr řídí Georgi Fischer.

Denní Figarovy svatby ve Vídni v roce 1789, 3 roky po premiéře opery. Zvolil instrumentaci s basetovými rohy, fagoty a lesními rohy. S největší pravděpodobností si novou árii, která nahradila slavný výstup Zuzanky de Vienny, vyžádala nová protagonistka této role, Adriana Ferrarese del Bene.

0: Tereza Berganza a Vídeňský komorní orchestr pod vedením Georgi Fischera přednesli recitativ a árii Giunse alfin il momento al desio dictadora od Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, další skladbou v našem programu skočíme časově až do poloviny 20. století a obrátíme pozornost k tvorbě dnes již klasika této doby Dmitrije Šostakoviče. Výrazný operní tvůrce i symfonik je také autorem řady divadelních a filmových partitur. Obzvláště populární jsou jeho svity pro varietní, estrádní nebo jazzový orchestr, které zejména v 50. letech sestavoval Šostakovičův přítel, aranžér a editor Levon Atovmian. Svity obsahují úryvky ze Šostakovičovy baletní, divadelní a filmové hudby. Svita pro varietní orchestr číslo 1 vznikla pravděpodobně v roce 1956. Poprvé byla v celku provedena 1. prosince 1988 v Barbican Hall v Anglii v podání londýnského symfonického orchestru pod vedením Mstislava Rostropoviče. V tuto chvíli si Šostakovičovu svitu poslechneme z nahrávky vydané v roce 2022. Singapore Symphony Orchestra řídí Andrew Lytton.

Svitu pro estrádní orchestr číslo 1 Dmitrije Šostakoviče hrál Singapore Symphony Orchestra. Dirigentem byl Andrew Litton.

V následujících minutách nahlédneme do tvorby významného českého autora, rodáka z Nové Říše nedaleko Telče, Jana Nováka. Od roku 1968 až do své smrti v roce 1984 žil tento skladatel v emigraci. Možnost seznámit se s jeho tvorbou se českým posluchačům znovu otevřela až po roce 1989. Jeho tvorbou se prolíná celoživotní zájem o latinu a antickou kulturu. Vedle toho mělo na Novákův skladatelský vývoj zásadní vliv zvláště dílo Bohuslava Martinů. Koncem 50. a začátkem 60. let se stal respektovanou osobností hudebního Brna. Úspěšně se věnoval i filmové a scénické hudbě. Spolupracoval například s režiséry Karlem Kachyňou, Karlem Zemanem nebo tvůrcem českého animovaného filmu Jiřím Trnkou. Za okamžik zazní Novákův druhý smyčcový kvartet, který nese jméno posledně jmenovaného umělce Jiří Trnka. Hudba kvartetu, složená do 17 krátkých částí, vznikla v roce 1964 pro loutkový film Jiřího Trnky adaptací jedné z povídek do Cameronu Giovanni Boccaccia, Archanděl Gabriel a paní Husa. Smyčcový kvartet číslo 2 Jiří Trnka od Jana Nováka zahraje Miloslav Ištvan kvartet.

Dozněl smyčcový kvartet číslo 2 s názvem Jiří Trnka od Jana Nováka. Hrál Miloslav Ištvan kvartet ve složení Lukáš Mik a Jan Bělohlávek housle, Stanislav Vacek viola a Štěpán Filipek violončelo.

Milí posluchači, pro následující minuty vás na stanici D-dur zvu do světa opery. Necelá půl hodinka bude patřit hudbě slavného italského operního skladatele Giuseppe Verdiho. Nabídnu výjimečné rozhlasové nahrávky z roku 1960 tenoristy Beno Blachuta a sopranistky Milady Schubertové. Ukázky z opery Sicilské nešpory nás přenesou do roku 1282 do sicilského Palerma, kde se odehrává příběh hlavních postav na pozadí vzpoury proti francouzským vojákům na velikonoční pondělí. Povstání se rozpoutalo ve chvíli, kdy se věřící scházeli na večerní pobožnost Sicilské nešpory. Původně napsal Verdi dílo v roce 1855 ve francouzštině pro pařížskou operu. Autory libreta byl Eugène Scribe a Charles Duverrier. Krátce po premiéře Verdi Sicilské nešpory přeložil do italštiny. My si za okamžik poslechneme tři ukázky v českém překladu. Bude to árie Arriga a duet Arriga a Eleny ze čtvrtého dějství a duet stejných postav z pátého dějství. Beno Blachuta v roli Arriga a Miladu Schubertovou v roli Eleny doprovodí Pražský rozhlasový orchestr s dirigentem Františkem Dykem.

Bist alt wie, aprochem sie.

0: To byly tři výstupy z opery Sicilské nešpory Giuseppe Verdiho v českém překladu. Árie Arriga ze čtvrtého dějství a dva duety Arriga a Eleny ze čtvrtého a pátého dějství přednesli Beno Blachut a Milada Schubertová. Pražský rozhlasový orchestr řídil František Dyk.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na naší digitální stanici klasické hudby se za okamžik obrátíme k tvorbě současného českého klavíristy, skladatele a pedagoga Adama Zkoumala. V roce 2024 vyšlo album s nahrávkou jeho cyklu Povídek ze Staré Prahy. Dílo nahrál Zkoumalův talentovaný žák, klavírista Jan Čmejla, který trilogii charakterizoval jako originálně nápaditou a zvukomalebnou, s mysteriózní atmosférou. Třetí část povídek s názvem Kejklíř má svůj původ již v roce 2016. Adam Zkoumal ji zkomponoval pro 68. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Zdálo se mi, že je Kejklíři samotnému smutno a potřeboval nějaké kumpány. Tak se mu dopsal dva kamarády, Šaška a Alchymistu. Uvedl sám autor ke svým povídkám ze Staré Prahy.

Trilogii povídky ze Staré Prahy s částmi Šašek, Alchymista a Kejklíř Adama Zkoumala hrál Jan Čmejla. V seznamu děl ruského skladatele vrcholného romantismu Nikolaje Rimského-Korsakova najdeme i několik nástrojových koncertů s orchestrem. Tři z nich jsou koncerty napsané pro dechové nástroje – klarinet, hoboj a pozoun – s doprovodem dechové vojenské kapely. Okolnost, že Korsakov komponoval hudbu pro vojenské kapely, byla dána tím, že od roku 1873 vykonával funkci inspektora námořních kapel. Navázal tím na rodinnou tradici, díky které také strávil 3 roky života na moři. V roli inspektora navštěvoval námořní vojenské kapely po celém Rusku, pořádal koncerty a pro kapely psal původní tvorbu nebo upravoval díla jiných skladatelů. Koncert B-dur pro trombon a orchestr vznikl jako vůbec Korsakovova první kompozice v oboru solového koncertu v roce 1877. Součástí druhé a třetí věty jsou solové kadence, v kterých solista předvede své umění. Úvodní trombonový motiv je typický použitím rozloženého durového trojzvuku, následovaného chromatickým melodickým postupem. Hraje trombonista Christian Lindberg a Tapiola Sinfonieta. Řídí Osmo Wenske.

0: Christian Lindberg a ta Piola Sinfonieta dohráli koncert pro trombon a orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Moravská lidová poezie v písních. To je název 53 moravských lidových písní s klavírním doprovodem Leoše Janáčka. Sbírka sestavená kolem roku 1908 je jedním z odrazů Janáčkova celoživotního zájmu o folklor, zejména o lidovou hudbu rodného lašského kraje na Moravskoslezském pomezí. Janáček sbíral písně v terénu, studoval repertoár z vydaných Erbenových nebo Sušilových sbírek a sepsal i studii o moravské lidové písni. Národní píseň měla podle něho jednoho ducha. V ní se jevil čistý člověk s tou kulturou boží, nikoli s tou přiočkovanou. Z moravské lidové poezie v písních Leoše Janáčka si nyní poslechneme výběr 10 částí v úpravě pro soprán a harfu. Na nahrávce realizované v Českém rozhlase v roce 2020 a vydané o 2 roky později zpívá Kateřina Kněžíková, hraje Kateřina Englichová.

Sopranistka Kateřina Kněžíková a harfistka Kateřina Englichová přednesly výběr 10 částí z cyklu Moravská lidová poezie v písních od Leoše Janáčka.

Milí posluchači, v tuto chvíli zavítáme společně do Vídně 19. století, tehdejšího centra hudebního života. Jednou z ikonických postav této doby je Johann Strauss mladší, přezdívaný král valčíků, autor operet a taneční orchestrální hudby. Dva z jeho slavných valčíků, tedy císařský valčík z roku 1889 a víno ženy zpěv z roku 1869, si za malou chvíli poslechneme. Budou to ovšem úpravy pro komorní soubor, které vytvořili v roce 1921 představitelé druhé vídeňské školy, Arnold Schönberg a Alban Berg. Hrát bude Linos Ensemble, který založil hoboista Klaus Becker v roce 1977. Jeho repertoár sahá od Bacha po Stockhausena a od Tria po komorní symfonii. Název ansámblu pochází z řecké mytologie. Linos byl bůh rytmu a melodie. Hudební kritici dodávají, že díky umění souboru se Linos stává bohem nesmírné tvůrčí síly a barevné diferenciace.

Linus Ensemble dohrál Císařský valčík a valčík Víno ženy zpěv od Johanna Strause mladšího. Zazněly úpravy pro komorní soubor od Arnolda Schönberga a Albana Berga. Závěr dnešního odpoledního bloku hudby čtyř staletí obstará skladba Ludwiga van Beethovena. Beethoven je mimo jiné autorem, který určil podobu a formu žánru klavírní sonáty. K jeho odkazu náleží kolekce 32 takovýchto opusů. Poslouchat budeme předposlední sonátu číslo 31 as dur opus 110. Zkomponována byla v roce 1821, vydána o rok později. Již v roce 1820 ji u Beethovena objednal berlínský hudební nakladatel Schlesinger. Beethovenovu sonátu číslo 31 zahraje americký klavírista českého původu Rudolf Serkin. Nahrávka vyšla v roce 1989.

Klavírista Rudolf Serkin dohrál sonátu číslo 31 a zdur opus 110 Ludwiga van Beethovena. Tím končí hudební výběr, který připravil a od mikrofonu se loučí Robert Škarda. Dobrý poslech dalšího vysílání.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, u poslechu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. Zvu vás na procházku evropskou hudbou 17. až 20. století. Nejprve navštívíme německý Mannheim 18. století, kde žil a tvořil Jan Václav Antonín Stamitz, jeden z hlavních představitelů tzv. České hudební emigrace. Stamitz, podobně jako další čeští skladatelé, měl podíl na formování hudebního klasicismu, což se projevilo v novém pojetí melodie, harmonie, dynamiky i celkové stavby hudební věty. Takto tvořil Stamitz především své symfonie pro Mannheimský orchestr, kde působil také jako houslista. Poslechneme si Stamitzovu čtyřvětou symfonii S-dur, a to v podobě, jak ji hrála na jednom ze svých koncertů Česká filharmonie v roce 1982 pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Neumanna.

Milí posluchači, v tuto chvíli se podíváme na počátek 19. století, do doby, která přinesla další nový hudební styl romantismus. Jako jeden z prvních romantiků je označován německý skladatel, klavírista a dirigent Karl Maria von Weber. Také on objevoval nové možnosti v oblasti harmonie nebo barevnosti nástrojů. Jedním z příkladů je i kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo, který Weber dokončil v září roku 1809. Při poslechu si můžeme všimnout, že Weber dává velký prostor své oblíbené viole. Ve čtvrté části virtuózně pojednal zejména klavírní part. Klavírní kvartet B-dur opus 18 Karla Marie von Webera hrají Isabelle Faust housle, Boris Faust viola, Wolfgang Emanuel Schmidt violončelo a Alexandr Mělnikov klavír.

Slyšeli jsme kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo opus 18 Karla Marie von Webera. Hráli houslistka Isabelle Faust, violista Boris Faust, čelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov. Vážení a milí posluchači, u hudby německého autora ještě zůstaneme. Posuneme se ovšem o jedno století více do minulosti a zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a učitele Johanna Rosenmillera, rodáka z Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se v Německu těšila velké úctě. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Poslechneme si Rosenmillerovo zhudebnění žalmu číslo 6 Domine ne in furore tuo argua sme, nekárej mě, hospodine, v hněvu svém pro solový bas, smyčce a basso continuo. Zpívá basista Wolf Matthias Friedrich za doprovodu souboru Abendmusiken z Basileje. Řídí Jörg Andreas Böttcher.

Slyšeli jsme zhudebnění žalmu Domine ne in furore tuo argua sme německého barokního skladatele Johanna Rosenmüllera. Za doprovodu souboru Abendmusiken Basel zpíval basista Wolf Matthias Friedrich. Vážení a milí posluchači, v následujících více než 16 minutách bude mít na stanici D-dur prostor orchestrální hudba skladatele Zdeňka Šestáka, všestranného a plodného autora a jednoho z nejvýraznějších symfoniků české hudby druhé poloviny 20. století. Poslechneme si Šestákovy symfonické variace s názvem Zpřítomnění okamžiku. Českou filharmonii na snímku z roku 1982 řídí Zdeněk Košler.

V provedení České filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera jsme slyšeli skladbu Zpřítomnění okamžiku, symfonické variace od Zdeňka Šestáka. Milí posluchači, na stanici D-dur teď vyměníme orchestr za sólový strunný nástroj. Zazní nahrávka svity pro loutnu E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Jde o autorskou úpravu, neboť původní verzi skladby psal Bach v roce 1720 jako partitu číslo 3 pro solové housle. Předpokládá se, že verzi, kterou budeme poslouchat, Bach určil právě loutně. Mohlo jít ale také o jiný dobový strunný nástroj. Na loutnu nám Bachovu svitu E-dur BWV 1006A zahraje Jakob Lindberg.

Loutnista Jakob Lindberg dohrál svitu pro loutnu E-dur BWV 1006A Johanna Sebastiana Bacha. Vážení posluchači, na stanici D-dur vás výběrem hudby provází Robert Škarda. Antonín Dvořák se v roce 1872 rozhodl zhudebnit vlasteneckou báseň Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory, čímž reagoval na atmosféru po uzavření tzv. Rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867. Práva Čechů se dostaly na okraj zájmu soustátí Habsburské monarchie. Vznikl tak hymnus pro sbor a orchestr, jehož premiéra v roce 1873 znamenala pro Dvořáka první velký skladatelský úspěch. Je to pravý hymnový styl, lapidární, velkolepý, myšlenky mužné, rekovné, kresba mistra nové doby důstojná, zkrátka, vstřícnám tuvane duch, jenž snoubí se v krásný celek s Hálkovým, psal ve své recenzi hudební kritik Ludevít Procházka. Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka nám na live nahrávce z roku 2017 zaspívá Collegium Floreum, na dobové nástroje zahraje muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.

Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka na slova Vítězslava Hálka jsme slyšeli v podání souboru Collegium Floreum a Musica Florea pod taktovkou Marka Štrincla. Jednalo se o provedení na dobové nástroje. Milí posluchači, na stanici D-dur nyní nabízím k poslechu jedno ze čtyř kapričí pro komorní orchestr od českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Zelenka napsal čtyři orchestrální kapriča v letech 1717 až 18 pro společenské potřeby Fridricha Augusta II., svého nadřízeného na Drážďanském dvoře. Kapriča zněla na událostech nebo zábavách u příležitosti oznámení Fridrichova sňatku s habsburskou princeznou Marií Josefou. Kapričo číslo 4 pro komorní orchestr o 7 částech Jana Dismase Zelenky zahraje kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem.

Kamerata Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem dohráli kapričo číslo 4 pro komorní orchestr Jana Dismase Zelenky. Milí posluchači, v následujících minutách zaměříme pozornost na operní hudbu 19. století. Tvůrce hudebního dramatu Richard Wagner patří na tomto poli k největším novátorům své doby. Nejslavnější je jeho tetralogie Prsteny Nibelungův, kterou tvoří opery Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Poslechneme si árii Vládce všech bohů Wotana ze třetího dějství opery Valkýra, kdy se Wotan loučí se svou dcerou Valkýrou Brynhildou. Zpívá baritonista Antonín Švorc, orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

Baritonista Antonín Švorc a orchestr Národního divadla zařízení Zdeňka Košlera přednesli árii Wotana ze třetího dějství opery Valkýra Richarda Wagnera. Milí posluchači, na stanici Český rozhlas D-dur v tuto chvíli nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. Jedním z jeho nejoblíbenějších děl jsou variace na téma Britnova učitele Franka Bridge pro smyčcový orchestr dokončené v roce 1937. Britten použil jako základ variací téma z Bridgeovy druhé idyly pro smyčcové kvarteto. V 10 variacích najdeme zpracování ve formě pochodu nebo romance ve stylu italské árie nebo vídeňského valčíku. Variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna si poslechneme na nahrávce orchestru Symphonia of London, řídí John Wilson.

Variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od Benjamina Britna hrála Symphony of London za řízení dirigenta Johna Wilsona. Milí posluchači, u mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur je s vámi stále Robert Škarda. Pro následující minuty vybírám z komorní hudby 19. století skladbu psanou pro violončelo a klavír. Johannes Brahms zkomponoval dvě violončelové sonáty. Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 komponoval Brahms v letech 1862 až 65. Třívětá sonáta je poctou Johannu Sebastianu Bachovi, neboť hlavní téma první věty a téma fugy v třetí větě vychází z Bachova cyklu Umění fugy. Brahmsovu první violončelovou sonátu opus 38 zahrají Stephen Isserlis na violončelo a Stephen Huff na klavír.

Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 Johannesa Brahmse hráli violončelista Steven Isserlis a klavírista Stephen Huff. Milí posluchači, na stanici D-dur nyní společně s další kompozicí nahlédneme do české hudby 20. století. Rodák z Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, vyšel stylově z tvorby autorů české meziválečné moderny. Významnou část jeho odkazu tvoří scénická a symfonická díla, mimo jiné i balety. V roce 1951 se Doubrava nechal inspirovat satirickou básní Karla Havlíčka Borovského, Krála Lávra, a napsal baletní pantomimu stejného názvu. My si nyní poslechneme svitu z tohoto baletu pro sbor a orchestr. Jejíž části nesou názvy Pod šibenicí, Oslí fuga, U Vyklovské vrby a finále. Svitu z baletu Král Lávra Jaroslava Doubravy zpívá Muzika Bohemika, hraje Státní filharmonie Brno, řídí Miloš Konvalinka.

0: Baletní svitu Krála Lávra Jaroslava Doubravy jsme slyšeli v provedení sboru Muzika Bohemika a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Konvalinky. Tímto také končí hudební výběr, který pro vás připravil Robert Škarda. Milí posluchači, přeji dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-Dur.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Friedrich Händel, vodní hudba G-dur, svita číslo 3, část 2, Akademie staré hudby, řídí Christopher Hogwood.

Giacomo Puccini, árie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Je to hudba Samuela Barbera, zajímavého amerického skladatele 20. století, který sice napsal zdánlivě nízký počet opusů, 50, ale výrazně jimi zasáhl do všech oborů, včetně opery, a ukázal v nich svůj osobitý, přirozeně lirický, takřka romantický jazyk, který nepodléhal žádným vývojovým trendům, ale uchoval si vstřícnost k uchu posluchačově. Dodnes se dává Barberova opera Vanessa. Hojně se hraje jeho adagio pro smyčce, houslový koncert. A my si poslechneme kancónu, psanou původně jako elegii pro flétnu a klavír. Záhy v roce 1961 ji Barber upravil pro housle a klavír a právě tak nám ji zahrají Gil Shehem a André Previn.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta ze symfonie číslo 16 C-dur, Kechlův seznam 128. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Hector Berlioz patří do období neoromantismu, kdy skladatele inspiroval mimo hudební obsah. Neoromantická díla líčí příběhy, detailně popisují přírodu, historické události a tak dále. Třeba seznámení s dívkou, která se ukazuje v různých rolích a podobách, až se pak z ní nakonec vyklube čarodějnice, která ohrožuje na životě samotného skladatele. Berlioz vymyslel také takzvanou idée fixe, tedy ústřední téma, které prochází všemi částmi vícevětého díla, třeba symfonie. A byl to geniální instrumentátor, který dokázal dělat s orchestrem věci jako nikdo předtím. Sám přitom uměl jenom na kytaru a prý velmi špatně.

Hector Berlioz, Miranda, fantazie na Shakespeareovu bouři. Zpívá a hraje Orchestre National de Lyon a sbor řídí Noël Lee.

Antonio Vivaldi byl nesmírně plodným a schopným skladatelem. Jakmile se jeho sláva začala šířit, jeho umění si žádala různá divadla od Mantovy po Řím. A tak hojně cestoval, ale stále byl velmi těsně svázán s rodnými Benátkami. Tamní místodržitelé po něm žádali 2 koncerty měsíčně. Práce v sirotčinci Pio Ospedale, kde učil opuštěné talentované dívky, byla také náročná. A k tomu ještě ty italské karnevalové sezóny. Pro každou byla potřeba nová opera. Naštěstí byl Vivaldi téměř nevyčerpatelnou studnicí. Největší objem jeho děl pak tvoří několik stovek koncertů. Jeden z nich otevřeme nyní. Toto je první věta z koncertu pro 2 flétny, smyčce a basso continuo C-dur. Flétny Deborah Davis a Duke Dobbing a City of London Baroque Symphonia řídí od čembala Nicholas Kremer.

Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, Bagatela pro klavír a mol pro Elišku. Hraje Alfred Brendel.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, rondo z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur. Hrají Petr Miloš a muzici de Praga.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Sergej Prokofjev, Gavota, třetí část z první symfonie, Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isákem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do Ferrari. Je tomu už přes 500 let. Isák zemřel v roce 1517. A zřejmě si při svých evropských poutích zvláště oblíbil jedno město, neboť napsal tuto kanzonu. Innsbruck, ich muss dich lassen. Innsbrucku, musím tě opustit. Zpívá belgický baritonista Lieven Termont, hraje kapela flamenka.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

A přicházíme do opery, poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino, chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru, anebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jiří Srnka, Stříbrný vítr. Melodie ze stejnojmenného filmu. Fyzio řídí František Belfín.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Melchior Frank, Pavana a Galliarda pro instrumentální soubor hraje soubor Clemenčič Consort.

O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píď kupředu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jean-Baptiste Lully, předehra ke komedii Měšťák šlechticem, hraje London Oboe Band, čili je to úprava pro hoboje. Řídí Paul Goodwin.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Friedrich Chopin, valčík pro klavír Cis-moll, opus 64, číslo 2. Hraje Martin Vojtíšek.

Chaconne a passacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Henry Purcell, Chaconne pro smyčcový orchestr a basso continuo G-moll hraje Orpheus Chamber Orchestra.

O osudech Josefa Myslivečka byl natočen podařený film. Jeho působení v Itálii na přelomu baroka a klasicismu bylo velmi úspěšné. Mysliveček byl opravdu slavný, někdy i zbožňovaný. Psal opery a oratoria s extrémními nároky na pěvce. Toto je árie krále Lycida z opery Olympiáde na Metastáziovo libretto, kterou zpívá proslulý kontratenorista Filip Jarusky.

Antonín Dvořák, první část ze serenády pro smyčcový orchestr E-dur, opus 22. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Georg Friedrich Händel a jeho tříveté koncerto Grosso opus 3 číslo 2 hraje soubor Akademie für Alte Musik Berlin.

Karl Maria Weber Sbor myslivců z opery Čarostřelec. Sbor a orchestr Královské opery řídí Bernard Haitink.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jan Křtitel Kalivoda, předehra pro orchestr číslo 3 C-dur, opus 55, hraje Kölner Akademie.

Georg Friedrich Händel, druhá část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové souboru The Cambridge Music.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Andrew Lloyd Webber a část Pie Jesus jeho Requiem. Pražský filharmonický sbor a PKF řídí Emmanuel Villaume.

O své první vídeňské opeře Únosu ze Serailu napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci: v opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě: všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Petr Iljič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor, Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů, ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II., později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84. Ich esse mit Freunden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
1: Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

Uvertýra znamená česky předehra, ale může to být hned několik druhů skladeb. Může jít o předehru, která uvozuje operu nebo oratorium. Některé předehry ale k žádné opeře nepatří a jsou to samostatné koncertní kusy. V baroku byla uvertýra první částí taneční svity, často ale se tím slovem myslela celá svita s několika tanci. Barokní uvertýra mívá tři části, krajní jsou pomalé, prostřední rychlá. Gioachino Rossini, Strach a zlodějka, předehra k opeře, National Philharmonic Orchestra řídí Riccardo Chailly.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

Bedřich Smetana, árie Karolíny z prvního dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Lucie Kaňková, Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Marek Šedivý.

Dobrý večer vám všem tady v sále Atria Císařských lázní v Karlových Varech. Zdravím od mikrofonu také všechny posluchače stanice D-dur. Dnes nás čeká společný zážitek, zahajující koncert letošní už 192. koncertní sezony Karlovarského symfonického orchestru, který se bude živě vysílat také na rozhlasové stanici D-dur, a to v rámci cyklu Putování za orchestry. Dovolte tedy, abych právě posluchačům stanice D-dur přiblížila dnešní program. Koncert zahájí předehra k opeře Ruslan a Ludmila Michaela Ivanoviče Glinky. Následovat bude koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol opus 23 Petra Iliče Čajkovského. V náročném solovém partu se představí vynikající český klavirista Marek Kozák. Ve druhé polovině zazní krásná, ale poměrně méně známá symfonie číslo 1 E-dur rakouského romantického skladatele France Schmidta. U dirigentského pultu se můžeme těšit na šéfdirigenta Karlovarského symfonického orchestru Ondřeje Vrabce. A teď ještě několik slov k úvodní skladbě. Velmi slavné předehře k opeře Ruslan a Ludmila, která vznikla na motivy stejnojmenné Puškinovy básně. Ostatně právě jeho osobní kontakt s Puškinem měl na tohoto velkého ruského skladatele obrovský vliv. Na této pohádkové opeře Michael Ivanovič Glinka pracoval celých 5 let. Opera má také celkem 5 dějství a premiéru měla v roce 1842 v Petrohradu. Zajímavé je, že se Glinka při komponování soustředil nejprve na jednotlivá dějství a předohru si nechal doslova až na závěr. Začal ji psát až poté, co celou operu dokončil. Možná proto v ní nastínil také hudbu ze samotného závěru 5., tedy posledního aktu, a také motivy, které provází vstupní jednání každého dějství. Hudba předehry tak skutečně provází celou operu. Možná bychom měli také ještě nastínit děj opery. Zavede nás totiž na velkoknížecí hrad za dávných časů Kyjevské Rusy a hlavním tématem je samozřejmě láska, ale jak už to bývá, také žárlivost i kouzla, proto pohádková opera. Všema ale samozřejmě dobrý konec. Samotná předehra patří mezi nejznámější i velmi oblíbená orchestrální díla. Je posluchačsky vděčná, je v živém tempu a má velmi efektní a silné melodie. Ostatně uslyšíte je už za chviličku. Karlovarský symfonický orchestr je už připravený na pódiu a každým okamžikem už zahájí svou letošní, tedy 192. sezónu. A protože se jedná opravdu o slavnostní okamžik, tak budeme mít také slavnostní úvod, tedy fanfáry pro 4 lesní rohy, Mille Fiori, neboli 1000 květin od současného britského skladatele Petra Seaborna. Tato skladba tedy zazní bezprostředně před zmiňovanou předehrou. A protože je dobře známo, že šéfdirigent Ondřej Vrabec je zároveň vynikající hornista, můžeme se těšit, že právě on letošní sezónu zahájí spolu s dalšími hráči Karlovarského symfonického orchestru. Vyčkáme tedy jejich příchodu.

Tak to byl skutečně strhující úvod zahajovacího koncertu 192. koncertní sezóny Karlovarského symfonického orchestru. Dozněla předehra k opeře Ruslan a Ludmila Michala Ivanoviče Glinky. Na pódiu už je teď připravený klavír, právě se otevírá a my už se teď těšíme na nádherný klavírní koncert číslo 1 bémol opus 23 Petra Iljiče Čajkovského. Patří skutečně k nejoblíbenějším Čajkovského dílům a je také pravděpodobně nejznámějším a nejpopulárnějším klavírním koncertem všech dob, to bezesporu. Ale jak už to tak bývá, jeho cesta na koncertní pódia nebyla jednoduchá. Ruská hudební kultura se totiž s formou klavírního koncertu seznámila až poměrně pozdě. Klavírní koncerty období romantismu v Rusku v podstatě neexistovaly a Čajkovského koncert je prvním v pořadí. Čajkovský toto dílo napsal během pouhých 4 měsíců na přelomu let 1874 až 1875. A jak se říká, doma není nikdo prorokem. A to platí i v tomto případě. Koncert totiž vznikl pro slavného ruského klavíristu Nikolaje Rubinsteina, který přímo inicioval jeho vznik, ale nakonec koncert odmítl hrát. Koncepce koncertu byla zkrátka příliš nová a klavírní parce mu zdál téměř nehratelný. Žádal přepracování koncertu, což ale Čajkovský odmítl. A přiznejme si, musela to být možná pro něj prekérní situace, protože Nikolaj Rubinstein byl ředitelem Moskevské konzervatoře a jako profesora skladby tam povolal právě Čajkovského. V té době mu bylo pouze 26 let. Nicméně, ačkoliv byl teprve v počátcích své kariéry, tak věřil svému dílu a odmítl koncert přepracovat, což se mu vyplatilo. Koncert nakonec věnoval jinému umělci, klavíristovi a zároveň slavnému dirigentovi Hansi von Billow, který byl jedním z prvních populizátorů tohoto koncertu mimo Rusko a provedl také jeho skutečnou premiéru. Ta se konala 25. října 1875 v americkém Bostonu a sklidila obrovský úspěch. Ohromující je instrumentace koncertů i plné obsazení orchestru. Málo kdy u klavírních koncertů vedle smyčců a dechů slyšíme i mohutné obsazení žesťových nástrojů, to si tedy teď užijeme. 4 horny, 2 trubky, 3 pozouny, tympány. A zkrátka při poslechu je slyšet, že Čajkovský měl skutečně ve své představě velké symfonické dílo, jehož středobodem je klavír. Instrumentace je totiž napsaná tak, že přes mohutnost orchestru zvuk klavíru vždy spolehlivě je slyšet. No a teď ještě, jak to dopadlo s koncertem v Rusku. Premiéra proběhla o několik měsíců po slavné premiéře v Bostonu, nedopadla dobře. Klavírista, který hrál, se nepřipravil. Nicméně koncert si přesto našel své místo a velice brzy začal také sám Nikolaj Rubinstein litovat, že se té premiéry nezhostil a snažil se to napravit. Nakonec se stal právě on nejlepším interpretem a zajímavé je, že v roce 1878 koncert provedl na světové výstavě v Paříži za velkého úspěchu a také za přítomnosti skladatele, který si opravdu musel vychutnat jisté zarosti učení. Teď bych už pouze chtěla dodat, že velice slavná a známá první věta trvá přibližně 20 minut, je to monumentální délka, je delší skoro více než obě dvě zbývající věty. A právě na konci první věty uslyšíte také tu velkou, slavnou hlavní kadenci, která patří k nejpůsobivějším a technicky nejnáročnějším partům celé romantické klavírní literatury. Věřím, že i vy si potom ve druhé větě vychutnáte to nádherné napojení klavíru po úvodním flétnovém sólu. No a třetí věta, Allegro con fuoco, tedy rychle s ohněm, to předznamenání je skutečně odpovídající, protože nás čeká rondo s doslova temperamentním tanečním rytmem. V tom hlavním tématu, které je velice úderné a rychlé, také uslyšíme ruské hudební motivy. Já už se teď
těším na solistu dnešního koncertu Marka Kozáka, patří k nejtalentovanějším mladým českým pianistům. Dodávám, že je ověnčený mnoha cenami, například v červnu roku 2021 se stal laureátem prestižní mezinárodní klavírní soutěže Gezi Andy v Curychu a získal například také druhé místo na mezinárodní soutěži Pražské jaro. Zkrátka Marka Kozáka si kalvarské publikum v letošní sezóně určitě užije, protože je rezidenčním umělcem a 31. října ho dokonce tady čeká recital. My už tedy vyčkáme jeho příchodu a já přeji, ať se všem umělcům dobře hraje.

0: potlesk a tri císařských lázní v Karlových Varech patří Karlovarskému symfonickému orchestru a především solistovi dnešního večera, klavíristovi Marku Kozákovi, který právě předvedl strhující výkon v klavírním koncertu číslo 1 bemol opus 23 Petra Iljiče Čajkovského. A máme tu, jak se říká, standing ovation. Byl to skutečně přesvědčující, technicky dokonalý, hudebně silný výkon. A musím říct nejen od solisty, ale od celého orchestru. Takže orchestr je stále na místě, zatímco solistu doslova publikum nechce pustit z pódia. Vážení a milí posluchači, stanice D-dur, jste dnes spolu s námi tady v sále Atria císařských lázní svědky zahajovacího koncertu už 192. koncertní sezóny Karlovarského symfonického orchestru. Je to neuvěřitelné, ale jedná se opravdu o nejstarší evropský orchestr, založený v roce 1835. Teď také orchestr opět vstává na pódium, protože potlesk tady nebere konce. Ve druhé polovině nás čeká obrovské monumentální symfonické dílo, první symfonie E-dur rakouského skladatele France Schmidta. Ovšem vy zůstaňte s námi, protože v průběhu přestávky, která tady nyní nastává, vás čekají zajímavé rozhovory s hosty. Přijde nejen solista Marek Kozák, ale také šéfdirigent Ondřej Vrabec. Teď už tu mám ale vedle sebe paní ředitelku Karlovarského symfonického orchestru. Musíme tady ještě doladit mikrofony. Paní ředitelka seděla v průběhu první poloviny vedle mě. A musím přiznat, že je ředitelkou tohoto tělesa už od června roku 2021, ale především je to také vynikající varhanice a tedy samozřejmě i hudební manažerka. A víte, paní ředitelko, já jsem tady byla svědkem toho křestu, o kterém si budeme dnes také povídat, křestu nové nahrávky. Paní primátorka mluvila o tom, jak silné ženy hýbou, a v tomto případě rozhodně tedy Karlovarským symfonickým orchestrem. Paní ředitelko, vy už jste tu tedy od roku 2021 a pečujete o toto nejstarší evropské těleso.
1: Ano.
0: Ale určitě jste měla nějaké plány při příchodu do Karlových Varů. Mohla byste nám je prozradit?
1: Dobrý večer všem posluchačům. No, je to už dávno. Každopádně jsem nepřicházela s žádnou vizí měnit něco razantně a hned. Dala jsem si čas poznat, jak vše funguje a co případně nefunguje tak úplně a je potřeba někam posunout. Každopádně orchestr je křehký organismus, pracujete s lidmi, pracují s emocemi, takže každá změna chce svůj čas, chce to k ní dozrát. Každopádně mé nekompromisní kritérium, se kterým jsem přicházela, byla o umělecký aspekt. Zkrátka umělecká úroveň je to první, co mě zajímalo. Dosud to tak je a stále to tak za mě bude.
0: No, vy už to, co jste stačila o sobě říci a o vašem přístupu, svědčí o tom, že jste skvělá manažerka, skvělá ředitelka. No, asi byste nám ale přeci jenom měla říci, co se za těch více než 5 let podařilo, na čem ještě stále pracujete, protože ty výzvy jsou opravdu vždy velké a vidím, že vy jste ctižádostivá žena, takže ty vaše výzvy musí být ještě větší.
1: Tak jelikož jsem sama aktivní koncertní umělec a jsem, musím říct, velmi přísná v první a kritická v první řadě k sobě, tak samozřejmě v tomto uměleckém ohledu jsem kritická i k tomu orchestru. A ač možná by toto měl říct někdo jiný, tak jelikož jsem muzikant, tak na otázku, co se tady podařilo, musím říci, že za těch 5 let ten orchestr opravdu neskutečně umělecky vyrostl. A to vůbec neříkám, že je moje zásluha, nebo pouze moje zásluha, vůbec ne. Já se zde snažím vytvořit prostředí, ve kterém ten umělecký růst pokvete, ale je to zásadně práce našeho šéfdirigenta Ondřeje Vrabce.
0: Vy se skvěle doplňujete, o tom si budeme i dnes během přestávky povídat. Ostatně vaše slova musíme potvrdit, protože máme za sebou první polovinu. Já se přiznám, že já sama jsem Karlovarský symfonický orchestr další dobu neslyšela a jsem opravdu velmi milé překvapená. Takže vedete si dobře. Vedete si dobře, asi je nejvyšší čas, abychom představili i koncerty v rámci vašich abonentních cyklů, ano. Ty asi ze všeho nejdříve.
1: Dobře. U nás máme dvě abonentní řady a koncipujeme je tak, aby nenaplnili naši abonenti sál zcela, protože jsme samozřejmě v lázeňském městě, v městě, kam přijíždí turisté a potřebujeme dát prostor aby se mohli zkrátka koncertu účastnit. Tedy naše abonentní řady jsou dvě, A a B jsou koncipovány tak, že v každé je 8 koncertů, každá z nich má 4 koncerty s šéf-dirigentem a 4 koncerty s hostujícími dirigenty. Mimo to máme řadu D, řekněme pro takové posluchače, kteří ještě třeba nepřišli tak úplně na chuť vážné hudbě, ale kteří mají chuť každopádně do koncertních sálů chodit, a to je řada D jako degustace, tedy ochutnávka různých žánrů. A tam samozřejmě zařazujeme klasický repertoár, ale zároveň jsou tam i nějaké crossoverové projekty.
0: Já mám tady právě výčet těch některých koncertů a opravdu máte skvěle postavenou dramaturgii. Nebojíte se i takových zajímavostí, jako tady čtu koncert pro maracas, tedy takové ty rumba koule. To nás čeká 10. prosince.
1: Ano,
0: nebojíte
1: se
0: ani soudobé hudby. Bude tady na programu Peteris Vasks, lotyšský skladatel v podání Jiřího Bárty. Onegr, liturgická symfonie, tak to je opravdu i odvážný počin.
1: Ano, stavíme to tak, beru to jako, že jsme jedno z nejstarších symfonických těles na světě a samozřejmě se držíme v rámci této tradice, tradičního repertoáru, ale zároveň jsme samozřejmě tělesem plně v 21. století a my oba v souladu s šéf-dirigentem se vůbec nebojíme soudobé hudby, i oba jako interpreti toto velmi provozujeme, takže u nás dramaturgie často stojí na tady té kombinaci tradičního a velmi moderního repertoáru.
0: No vlastně už ta kombinace tradičního a velmi moderního, to už je samotné místo, odkud vysíláme, protože jsme opravdu v tradičních císařských lázních.
1: Ano.
0: Tady bylo vlastně to centrum slavného lázeňského města. Nicméně tím, že tady probíhala velká rekonstrukce, tak před 3 lety tady vznikl tento prostor, jisté atrium.
1: Ano.
0: A navíc tato rekonstrukce vám vlastně i přinesla nové sídlo.
1: Ano.
0: Tak vlastně, jak to změnilo chod orchestru? Co to pro vás znamená?
1: Zásadně. Je to obrovský posun a je to obrovský komfort pro tu práci, kdy se, abych to přiblížila, původně orchestr sídlil v sále nebo v budově v Lázních 3, kde jsme ovšem nemohli realizovat koncerty, takže tam orchestr zkoušel a na každý koncert se vlastně musel stěhovat. A upřímně řečeno, jednak bere to energii, jednak nejste v tom sále koncertním tak zvyklý zžití. Zkrátka toto je prostor, už jenom když sem přijdete, tak je to nesmírně inspirující prostředí, které prostě zkrátka velmi podněcuje další umělecký růst.
0: Tak my jsme opravdu ve velice moderní architektuře, to je vlastně takový svět sám pro sebe, tady toto atrium. Navíc je to multifunkční sál, takže tady je i velký nárok na akustiku. O té nám už možná řekne něco více i pan šéf-dirigent, který teď za námi přišel. Já vás tu vítám a předem gratulace za tu skvělou první polovinu, těšíme se na druhou. Jak vy jste spokojen s akustikou, která vás tady provází, možná i někdy trochu trápí na těch koncertech? Jak to vlastně je?
2: Musím říct, že v této chvíli už nás netrápí. Ta akustika je skutečně, dalo by se říct, odladěná, protože nejen orchestr, ale vlastně i specialisté z celé republiky se tady v jeden den sjeli a my jsme se snažili najít takové ideální nastavení těch akustických prvků, které tady máme dostupné, což je jednak nad pódiem a takové ty variabilní panely, které se dají natáčet, které mají různé funkce, ať už odrazné nebo difúzní, nebo zkrátka dá se s nimi pracovat akusticky, tak zrovna tak tady máme takový speciální akustický závěs, který i když vypadá docela obyčejně, tak je velmi drahý a taky má skutečně velmi efektivní funkci. A my jsme se prostě zkrátka tady jedno odpoledne sešli s orchestrem a s několika odborníky na zvuk, ať už to byli lidé, kteří se starají o stavbu sálu v Ostravě, ať už to byli lidé z pražského Rudolfína, a snažili jsme se prostě najít to ideální nastavení, aby tady ten orchestr zněl co nejlépe. Takže teď jsme s tou akustikou velmi spokojeni a hraje se nám tady dobře.
0: Vy jste mi teď krásně nahrál, protože vy jste vlastně žádné odborníky ani nemusel zvát. Vy jste mistr zvuku sám o sobě, k té roli šéf dirigenta Karlovarského symfonického orchestru, ale také solo hornisty České filharmonie. Já tedy posluchačům připomínám, že s kým jiným se teď bavím než s Ondřejem Vrabcem, šéf dirigentem Karlovarského symfonického orchestru. My jsme tu měli krásný zážitek před samotným koncertem, tu probíhal křest vaší nové nahrávky, symfonie číslo 9 Novosvětské Antonína Dvořáka. Ta měla v pořadí třetí premiéru tady v Karlových Varech, takže je s tímto orchestrem plně spjatá. A vy jste byl, kromě tedy dirigenta, také zvukovým mistrem. Máte s tím tedy svoje zkušenosti. V čem byla tato nahrávka jiná?
2: Ano, vysvětlím. Vlastně já se už hodně let věnuju práci. Ne přímo, že bych to dělal na zakázku, zvukařskou práci, ale hodně často natáčím třeba pro jiné hudebníky projekty, které potřebuju natočit, nebo CDčka. Sám jsem si vlastně realizoval naprosto většinu CDček sám a dokonce se můžu pochlubit, a je to takový paradox, že když mi recenzovala jednu poslední nahrávku BBC, anglická gramofonový časopis BBC Music Magazine, tak vlastně jsem jako hornista dostal 4 hvězdičky z 5, což je na jejich standard dost vysoko, ale jako zvukař jsem dostal rovnou těch hvězdiček 5. Takže já můžu vlastně říkat, že jsem lepší zvukař než hornista. Ale zkrátka je to takové hobby, kterému se věnuju dlouho, stojí to hodně peněz, už jsem si tu techniku dost rozšířil a prostě zkrátka jsme se rozhodli, že chceme do téhleto nahrávky jít a chtěli jsme ji pojmout trochu jinak a já mám prostě rád, když mohu ten proces toho nahrávání kontrolovat celý, když si můžu prostě rozhodnout, jak tu nahrávku budeme stříhat, jak bude znít, jak bude sejmutý ten zvuk, jak bude celé prostě potom smíchaná, tak vždycky jsem hrozně rád, když to nemusím přenechávat někomu dalšímu a můžu to mít pod kontrolou od začátku do konce. Takže to jsme tady v tomto případě realizovali a musím právě říci a pochválit tu akustiku toho našeho sálu, že zvlášť pro nahrávání je tento sál opravdu krásný a vlastně ti lidé, kteří tu nahrávku dodnes již slyšeli, a dokonce to byl jeden recenzent, který nám na ní napsal úžasnou kritiku, tak ti vlastně všichni právě chválili, jak úžasně plasticky a vzdušně ten orchestr v tomto sále zní. Takže na nahrávání je ten sál obzvlášť dobrý, musím říci.
0: Tak tady už se pódium připravuje na druhou polovinu, ale já bych se ještě ráda vrátila k té nahrávce. Mě zarazilo, že vlastně nahrávka byla vydána na vinilu, navíc pokud se nepletu, je to limitované množství a navíc přeci jenom my jsme zvyklí na ty velké orchestry, na ty nahrávky České filharmonie, New Yorkské filharmonie a přeci jenom ten Karlovarský symfonický orchestr je poněkud subtilnější z hlediska obsazení.
2: Ono to do jisté míry přináší vlastně trochu svoji výhodu, protože v době, kdy Dvořák svoje symfonie psal, tak bylo vlastně obvyklé mít toto složení smyčců. Nebyly zdaleka orchestry tak velké, neměly 14 primů nebo 16 primů jako Česká filharmonie na zájezdech. Já neříkám, že je to špatně. Ono samozřejmě ten majestátní zvuk toho velkého orchestru má také něco do sebe. Jenomže ono s každým tím pultem navíc, který tam potom je, tak vlastně se trošičku stírá ta preciznost toho té artikulace a zvuku a potom ve výsledku ten menší orchestr může vlastně znít, pokud všichni hrají skutečně opravdu naplno a to naši hráči jsou zvyklí, tak ten menší orchestr může potom znít vlastně trochu transparentněji a to ve výsledku vlastně přináší do té nahrávky i větší energii. Takže jedna nahrávka vás může ohromit tím, že ten zvuk je prostě obrovský a má to takový ten majestátní prostě celou tu majestátní sílu a ta naše nahrávka samozřejmě s Českou filharmonií v tomhle směru soupeři nemůže, ale já se troufám tvrdit, že možná některé nahrávky České filharmonie nemůžou soupeřit s tou naší ve smyslu artikulace a preciznosti a té energie, kterou jsme tam dokázali dostat.
0: Krásně si při tom smějete.
2: Já vlastně můžu říct, že samozřejmě ta nahrávka vyšla tedy jenom takhle na 192 kusech vinilu, ke kterým se každý nedostane, ale my samozřejmě velice záhy plánujeme tu nahrávku dát také na Spotify, na YouTube a na další servery a také a to můžu snad prozradit dopředu, jsme k této nahrávce už nahrávali překrásné video z Poštovního dvora, kde vlastně proběhla před těmi lety ta premiéra tady v Karlových Varech, takže budeme mít i nádherné video prostě z těch originálních prostor, kde se ta Novosvětská poprvé hrála tady v Čechách a vlastně v kontinentální Evropě. A to, dejme tomu, můžu snad prozradit, že toto video spatří svět třeba tak za 2 měsíce, možná 3, tak se na ně můžou posluchači těšit a pak už si naší Novosvětskou bude moct vychutnat a porovnat úplně každý, aby si lidé nemysleli, že se tady na prázdné jenom chlubíme, tak ať si to každý posoudí sám, tak jako pan recenzent.
0: No, já musím ještě využít toho, že vás mám tady, jak vás, tedy šéf dirigenta Karlovarského symfonického orchestru, tak paní ředitelku Michalu Káčerkovou, protože vy jste tu, Ondřej, už tedy 5. sezónu, paní ředitelka o několik měsíců déle. Máte už určitě váš fixní názor na tento orchestr. Čeho si nejvíce na tomto tělesu vážíte a ceníte? Možná to je otázka na každého
2: já
0: z vás.
2: Já osobně toho, že je tady opravdu hrozně milý kolektiv, ti lidé prostě spolu úžasným způsobem fungují a kdybyste se šla podívat teďka do 3. patra, až skončí náš koncert a uvidíte, jakým způsobem ti muzikanti spolu se sejdou, slaví, jak tam mají úžasné zázemí, jak ho využívají. Ale to je taková věc společenská, ale já hlavně na tom orchestru oceňuji jednu věc a to je to neskutečné nasazení, které ti hráči na pódiu dávají. Protože já, když mám zkušenost třeba občas dirigovat jiné orchestry, tak někdy se stává, že ten dirigent vydá víc energie, než kolik z toho orchestru dostane. A tady je to úplně naopak. Tady je prostě neuvěřitelné, že vlastně ten orchestr tam jde tak na ruku obrovsky sám a dává tolik emocí a tolik energie a tolik radosti, že to je vlastně velmi unikátní a myslím si, že to oceňují totiž i naši jiní hosté, protože možná víte, že tady pořádáme dirigentskou soutěž, chodí nám sem spousta mladých i významných dirigentů a všichni tyto dirigenti vlastně říkají tyto stejné názory, že ten orchestr je nesmírně vstřícný, velmi prostě energicky hrající s obrovskou chutí a to je prostě něco, co se člověku poštěstí potkat asi jenom jednou za život. Takže já jsem za to strašně rád, že jsem tady šéfem a doufám, že ještě nějakou chvíli tady budu moct vydržet, protože prostě mi to naplně radostí a při všech těch koncertech já dostávám víc té energie zpátky, než kolik jsem jí musel do toho provedení sám vložit.
0: Teď mě opravdu mrzí, že tady u sebe nemám kameru a nemohla jsem posluchačům stanice Dédor také zprostředkovat ten váš šťastný výraz a úsměv.
2: Já si to tady v Karlových Varech si to nemusíte vymýšlet.
0: O Karlovarském symfonickém orchestru hovořil. Já už tu mám i solistu dnešního večera, pana Marka Kozáka, ale já se opravdu musím ještě zeptat na názor na toto těleso paní ředitelky, protože vy to zase vidíte z jiného úhlu pohledu.
1: Ne, já toto musím potvrdit, podepsat, vše bylo řečeno, protože opravdu ty vztahy mezilidské, které se tady podařilo nastavit, korektní vztahy, jsou opravdu výjimečné a jsem přesvědčená, že to je i jako gro pro ty krásné umělecké programy, které tady opravdu koncert od koncertu se snažíme co nejvíce přinést.
0: Já musím potvrdit, že na těch koncertech je vždy cítit i to, co není v těch notách, taková ta atmosféra a to při sebe dokonalejším výkonu a pochopení uměleckého záměru. V případě, že tam není vnitřní soulad mezi umělci, tak to vždy je nějakým způsobem slyšet a tady jsme zkrátka všichni v harmonii. Takže já se těším na druhou polovinu. Teď bych ale využila příležitosti, že tady máme už u nás také solistu dnešního večera, pana Marka Kozáka. Já vás tu vítám u mikrofonu. Děkuji, že jste přišel za námi, že jste se doslova prodral publikem, které už se vrací k druhé polovině. A že tady máme takový ještě ten čerstvý dojem toho nejslavnějšího koncertu. Já si dovolím tak Čajkovského koncert nazvat. Takže tedy Marek Kozák, další host našeho rozhovoru. No, já jsem samozřejmě jako klavíristka zvědavá, jak se vám hrálo.
3: No, hrálo se mi moc dobře. Já jsem tady nedávno zaskakoval v Beethovenovi, takže jsem měl možnost se s tím orchestrem více zžít. Já jsem tady byl po relativně dlouhé době, po 8 letech a shodou okolností před těmi 8 lety jsem tady hrál taky tento Čajkovského koncert. Akorát to nebylo ještě v tomhle sále, protože ten v té době ještě nebyl a bylo to v hotelu Ambassador.
0: Právě já jsem si říkala, abyste působil tak sebevědomně, až jsem si říkala, že Čajkovského koncert hrajete doslova každou chvíli.
3: No, každou chvíli ne, ale docela často. nebo relativně často, jo.
0: Jaký je tedy váš vztah k tomuto koncertu? Protože já jsem se dívala na váš opravdu velký repertoár. Máte tam i několik koncertů Sergeje Prokofjeva, Sergeje Rachmaninova, ale Čajkovského koncertu je skutečně dílo, na které se musí i solista, klavírista připravit a vlastně i načasovat to studium, protože už i to samotné studium vyžaduje čas a řekla bych i trpělivost.
3: Určitě. Já si myslím, že ono je to u každého toho díla se musíte připravit maximálně, ale potom u takovýchhle známých věcí člověk už potom třeba i přemýšlí více o tom, jak ten skladatel se cítil a jak vlastně on fungoval, když to komponoval, jak mu bylo, a to jsou prostě pak další takové obzory, které si člověk každým tím novým provedením může otvírat. A to si myslím, že je na té hudbě krásné.
0: To určitě. My tu mluvíme o nejznámějším, nejslavnějším koncertu, což bez zesporu myslím, že určitě mu můžeme tituly přisoudit. Ale paradox je, že vy jste se proslavil také takzvaně zapomenutými českými klavírními koncerty. Je vidět, že vás baví objevovat nová díla.
3: Já se totiž nerad nudím. Já mám rád v podstatě veškerou hudbu, krom asi takové té úplně ten nejmodernější, tu zatím úplně nechápu. Ale co se týče jako těch neznámých i známých koncertů, já vlastně neumím říct, co mám radši, ale vím, že jsem rád, že dělám obojí, protože to si myslím, že je na té hudbě krásné, že člověk může tu a tam něco objevit a zároveň si zahrát i něco hodně známého, jako je právě Čajkovský bémol.
0: Tak mně se líbí, že vy jste opravdu všestranný umělec, jste i velice vyhledávaný komorní hráč, ale mám na vás ještě jednu takovou nenechavou otázku. Vy se totiž věnujete také pedagogické činnosti, a to konkrétně na Gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy, takže přicházíte do kontaktu už vlastně s tou nejmladší generací. V čem to má jiné a těžší? Vy stále patříte k té mladé generaci, ale už vlastně vychováváte tu další, která je teď ještě malá, možná se potýká úplně s jinými problémy, než jste to měl vy?
3: Je to, mění se to, vnímám to právě už i právě u ten úplně nejmladší nastupující generace a myslím si, že třeba, když bych to vzal z toho pohledu těch největších soutěží, tak v podstatě ta laťka takové té šílené dokonalosti technické se podat tak bláznivě zvyšuje, že už je mi z toho někdy až smutno. Protože si myslím, že jestli tohle to uválcuje to sdělení té hudby, tak je to konec, mám pocit.
0: Takže když to shrneme, k čemu hlavně vedete nastávající generaci umělců, tak to jaká to budou slova?
3: To asi neumím takhle říct jednou větou, no ale tak důležité je, aby vždycky věděli, o čem chtějí hrát, ale zároveň to je důležité zkombinovat v té dnešní těžké době i s tím, aby prostě hráli bezchybně, aby ovládali tu techniku, nástroje, zvuku a tak dále.
0: Zkrátka umíte to pojmout komplexně a hlavně, jak vidím, v mladých lidích zažeháváte tu radost z hudby.
3: Snažím se.
0: To byl tedy host dnešního rozhovoru v rámci přestávky, Marek Kozák. Já vám velice děkuji za krásná slova a ještě více vám děkuji za krásný výkon, protože jsme si opravdu tady v sále užili. A ať se vám daří. Já vlastně musím dodat, že Marka Kozáka už brzy tady v Karlových Varech uslyšíme, je totiž rezidenčním umělcem. 31. října tu bude mít recital. A když jsme u té mladé generace, já vidím, že už se nám tady zaplňuje sál, ale mám ještě jednu otázku na paní ředitelku, protože my jsme se k tomu nedostali. V Karlových Varech je známá dirigentská soutěž, ano. Tak trochu za její založení vděčíme panu šéfdirigentovi, on to už tak trochu nastínil. Mně se líbí, že je věnovaná Radomilu Eliškovi, vlastně jeho profesorovi.
1: Ano.
0: Máte už s touto soutěží několik let zkušenosti. Co vlastně přinášíte právě nastávajícím dirigentům tímto projektem a co to přináší zpětně orchestru?
1: Já moc děkuji v první řadě za to, že jste to označila jako za známou dirigentskou soutěž, protože jsme provedli 4 ročníky a tedy musím říci, že ze zájmu a vlastně vůbec z reakcí zúčastněných jsme velmi potěšeni, protože zkrátka chceme mladým dirigentům na startu kariéry dát příležitost, ale to takovou, která nevede přes soutěže a přes hodnocení porotců, dirigentů, kteří mají třeba nějaké zájmy, vazby. Zkrátka naše soutěž je unikátní v tom, že soutěžící hodnotí celý orchestr. Hodnotí to hráči. A velmi se ukazuje to, že během velmi krátké chvíle, 2 minuty stačí k tomu, aby hráči přesně odhalili, kdo tu taktovku drží. Prostě je to velmi zajímavý koncept a velmi funkční, protože všichni naši vítězové, je o nich už slyšet.
0: Já vám moc děkuji. Ano, skutečně, orchestr ví sám nejlépe, koho má před sebou. Také se někdy říká, že stačí opravdu pár minut, prvních pár minut první zkoušky a orchestr přesně ví, koho má před sebou.
1: Je to velmi patrné hned.
0: Takže já vám, paní ředitelko, moc děkuji za krásný rozhovor.
1: Já moc děkuji taky.
0: Mým hostem tu byla ředitelka Karlovarského symfonického orchestru, paní Michála Kančerková. Já vám držím palce a pokračujte i tak nadále, protože jdete správným směrem, myslím.
1: Já moc děkuji.
0: K té dirigentské soutěži ještě dodám, že nás vlastně už brzy čeká závěrečný koncert. Bude 16. října a bude to už 5. ročník, takže máme se na co těšit. My se ale tady už v sále Atria Císařských lázní v Karlových Varech těšíme na druhou polovinu koncertu. Každou chvíli už nastoupí Karlovarský symfonický orchestr opět na pódium a čeká nás nádherná hudba, silný zážitek. Čeká nás symfonie číslo 1 E-dur France Schmidta. Já čekám, že každou chvíli už orchestr nastoupí na pódium a je proto nejvyšší čas, abych představila toto velké dílo, protože symfonie France Schmidta trvá celých 45 minut. Je to nádherná hudba a já bych ráda také trochu více představila samotného skladatele. Je to rakouský skladatel, ale byl také violončelista, klavírista pozdního období romantismu. S nadsázkou řečeno, byl to takový typický obyvatel tehdejšího Rakousko-Uherska, protože měl maďarské kořeny. A v jeho hudbě můžeme cítit i vliv Ference Liszta a romské hudby. Přitom se narodil v roce 1874 v Prešburku, tedy dnešní Bratislavě. Prešburk byl tehdy samozřejmě součástí Rakousko-Uherska. Ovšem jeho hudební kariéra se pak soustředila především do Vídně, kde působil jako profesor klavíru na Vídeňské konzervatoři a později také na Vídeňské hudební akademii. V roce 1925 se dokonce stal ředitelem a později i rektorem této Vídeňské hudební akademie. Takže byl z hlediska vídeňského hudebního života opravdu na velmi vysoké pozici. A to je i možná důvod, proč jeho hudba opravdu striktně vychází z hudebních tradic, je silně zakotvená v tonální soustavě a poměrně často se v ní objevuje také práce s více hlasem, tedy kontrapunkt. Franz Schmidt je proto považován za přímého pokračovatele tradice klasického vídeňského romantismu, tedy skladatelů, jako byli Franz Schubert, Johannes Brahms a především Anton Bruckner. Právě Anton Bruckner měl na France Schmidta asi největší vliv. Při studiích na Vídeňské konzervatoři by to byl ostatně právě on, kdo byl profesorem hudební teorie a kontrapunktu, takže Franzi Schmidtovi se v tomto ohledu dostalo opravdu vzdělání od nejlepších mistrů kontrapunktu jeho současnosti. Vídeňskou konzervatoř dostudoval právě v roce 1896, tedy v roce, kdy Anton Bruckner zemřel. Není proto náhoda, že právě v tomto roce začal komponovat také svou první symfonii, kterou už za okamžik uslyšíte. Co je zajímavé, práce mu trvala 3 roky, ale začal na této symfonii pracovat, když mu bylo pouhých 22 let. O to více musíme opravdu obdivovat nádhernou skladbu, toto monumentální dílo, které skutečně trvá přibližně 45 minut. A pokud si poslechneme tuto symfonii, tak potom úvodu, kde začínají 4 lesní rohy, nás ten hudební tok opravdu nese celou touto symfonii až k závěru, kde právě Franz Schmidt rozehrává mistrovské kontrapunktické umění a celá tato skladba v závěru spíše připomíná fugové formy Johanna Sebastiana Bacha. Ta rozpracovaná hudební témata nás potom opravdu strhujícím způsobem vedou k majestátní závěrečné kodě se strhujícím finále. Pravda je, že Franz Schmidt jako skladatel bohužel není příliš známý. Je to možná i díky tomu, jak opravdu přísně vycházel z té tradice, už v době, kdy začínaly různé hudební a harmonické experimenty. A navíc počet jeho děl je poměrně malý, za to se jedná opravdu o díla s obrovským obsazením a jsou velice náročné i z hlediska provádění. Takže to je i možná důvod, proč není často zařazován na koncertních programech a o to cennější je, že si můžeme tuto nádhernou hudbu vyslechnout právě dnes večer, protože myslím, že jméno Franze Schmidta opravdu ještě čeká na znovu objevení. Já jsem tedy ráda, že první symfonie Franze Schmidta zazní dnes právě v Karlových Varech v podání Karlovarského symfonického orchestru a pod taktovkou šéf-dirigenta Ondřeje Vrabce. My teď ještě vyslechneme ladění orchestru.

Vážení posluchači, na stanici D byste právě vyslechli přímý přenos zahajovacího koncertu už 192. sezóny Karlovarského symfonického orchestru. Šéf dirigent orchestru Ondřej Vrabec právě přichází na pódium a jednotliví hráči orchestru jsou nyní vyvoláváni. Publikum vyjadřuje zasloužený potlesk. Byl to skutečně strhující výkon symfonie číslo 1 E-dur France Schmidta, rakouského romantického skladatele, který bohužel není příliš známý, přesto jak se slyšeli, komponoval nádhernou hudbu, která vychází z tradice vídeňského pozdního romantismu, navazoval na takové velikány jako Antona Brucknera, Johannesa Brahmse i Richarda Strausse. Právě teď vstává dechová sekce, přidávají se žestě a nyní vstává celý Karlovarský symfonický orchestr, který dnes skutečně předvedl vynikající výkon a zahájil tak už svou další 192. sezonu. Je to pátá sezona pro šéfdirigenta Ondřeje Vrabce, který teď na podu přichází k hráčům kontrabasu, aby se s nimi pozdravil. Vážení přátelé, v úvodu dnešního koncertu připomínám, že jsme slyšeli předehru Ruslan a Ludmila, opeře Ruslan a Ludmila od Michaela Ivanoviče Grinky a v první polovině klavírní koncert číslo 1 bémol opus 23 Petra Iljiče Čajkovského, solistou byl vynikající český klavírista Marek Kozák. Karlovarský symfonický orchestr má před sebou velice dramaturgicky zajímavou sezónu. Máme se na co těšit. Mimochodem Ondřej Vrabec se nyní vrací na pódium. Jak jsme slyšeli v přestávce, v rozhovoru, má tento orchestr velice rád. Cení si nejen hráčské, ale i lidské kvality všech hráčů. No a na samotný závěr máme opět standing ovation, jak se říká. Publikum tu povstalo už po provedení Čajkovského klavírního koncertu. Nyní se celá situace opakuje. Je vidět, že Karlovarský symfonický orchestr je miláčkem zdejšího publika. Vážení posluchači, chtěla bych připomenout, že koncert se dnes vysílal v rámci cyklu Putování za orchestry. Je to cyklus, který se vlastně po 20 letech obnovil. Poprvé v pozměněné formě probíhal s titulem S mikrofonem za orchestry ještě na rozhlasové stanici Vltava. Teď tedy nově na digitální stanici D-dur. Já připomínám, že tato jedna z prvních digitálních stanic oslavila 1. května 2025 už 20 let od zahájení vysílání. Putování za orchestry vás v živých přenosech doslova přenese za skvělými orchestry v našich regionech a můžete si tak sami poslechnout, na jak vysoké úrovni tato jednotlivá tělesa jsou. Já vás samozřejmě zvu i do Karlových Varů, do Lázeňského města. Přijďte něco udělat pro své zdraví, ale hlavně přijďte si poslechnout tento skvělý orchestr, který je mimochodem nejstarším orchestrem v Evropě. Připomínám, že byl založený v roce 1835. Čeká ho skvělá sezóna, můžete slyšet několik premiér a také skvělé umělce. Přijede například violončelista Jiří Bárta anebo harfistka Jana Boušková, klavírista Matyáš Novák a mnoho dalších umělců. To je tedy z Karlových Varů pro dnešek vše. Já vám přeji krásný zbytek večera. Od mikrofonu se loučí Markéta Vejvodová a v tuto chvíli už předávám do režie. Vás, posluchače stanice Český rozhlas D-dur, čeká samozřejmě další hudební program.

Oktet Es-dur opus 103 pro dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy Ludwiga van Beethovena hráli členové souboru Zefiro. Na stanici Český rozhlas D-dur, kterou právě posloucháte, zůstává u mikrofonu vaším průvodcem Robert Škarda. Dmitrij Šostakovič patří k těm skladatelům klasické hudby 20. století, kteří zásadně ovlivnili její vývoj. Poslouchat budeme koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 Es-dur opus 107, který Šostakovič zkomponoval v roce 1959 pro violončelistu Mstislava Rostropoviče. Přestože jde o repertoárové dílo violončelové literatury, jedná se hráčsky o velmi náročnou skladbu. Jako solista se ve čtyřvětém koncertě představí anglický violončelista Steven Isserlis, rozhlasový symfonický orchestr z německého Frankfurtu řídí Pávo Järvi.

Violončelista Steven Isserlis a frankfurtský rozhlasový orchestr pod taktovkou Páva Jervyho dohráli violončelový koncert číslo 1 S-dur opus 107 Dmitrije Šostakoviče.

Vážení a milí posluchači, společně s další skladbou v programu stanice D-dur nahlédneme do oblasti vokální hudby. Český skladatel Zdeněk Šesták, narozený v roce 1925 v Cítolibech u Loun, je všestranným autorem a výjimkou v seznamu jeho děl není ani sborová tvorba, mnohdy inspirovaná tvorbou českých básníků. Vedle například Antonína Tučapského nebo Ilji Hurníka patří Šesták k nejvýraznějším českým autorům sborových skladeb. Poslechneme si portrét Konstantina Bíbla, cyklus smíšených sborů a kapela z roku 1974. Šesták zde zhudebnil 11 básní jmenovaného umělce, představitele poetismu a surrealismu, pocházejícího stejně jako Šesták z Lounského kraje. Portrét Konstantina Bíbla od Zdeňka Šestáka zaspívá pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým.

0: Cyklus smíšených sborů Portrét Konstantina Bíbla Zdeňka Šestáka jsme slyšeli v nastudování pěveckého sboru Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, dalším autorem, jehož skladba zazní na stanici D-dur, bude Ondřej Kukal. Houslista, dirigent, skladatel a výrazná osobnost současného hudebního života. Skladatelsky zasahuje Kukal do všech koncertních žánrů klasické hudby. Nyní se seznámíme s Kukalovou skladbou z roku 2016 s názvem Pražské tubo picolarium. Jedná se o dvojkoncert pro pikolu, tubu, smyčce a bicí opus 40. Kde jsou solově exponovány dva zdánlivě nesourodé nástroje – sopránová pikola a basová tuba. Toto spojení přináší jak lehce groteskní, tak i vážněji laděné hudební plochy. Jednověté tubo picolarium Ondřeje Kukala zahrají jako solisté Dana Hegerová na pikolu a Luděk Hrabec na tubu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí sám autor Ondřej Kukal.

Dana Hegerová na pikolu, Luděk Hrabec na tubu a Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohráli pod autorovou taktovkou skladbu Tubopikolarium opus 40 od Ondřeje Kukala.

Milí posluchači, prostřednictvím další skladby, tentokrát písňového cyklu, se setkáme s hudbou Paula Hindemitha, německého skladatele 20. století, violisty, hudebního teoretika i dirigenta. Proslavil se jako autor komorní hudby, symfonických partitur i oper. Také on, podobně jako řada jiných evropských umělců, emigroval před druhou světovou válkou do Spojených států amerických. My se zaměříme na jedno z Hindemithových raných děl s názvem Die junge Magd, mladá dívka, které napsal v roce 1922 jako 27-letý představitel nové německé hudby. 6 písní na texty rakouského dekadentního básníka Georga Trakla Die junge Magd pro mezzosoprán, flétnu, klarinet a smyčcové kvarteto od Paula Hindemitha zaspívá Magdalena Kožená, dále hrají na flétnu Gergely Ices, na klarinet Jan Giro a smyčcové kvarteto Davida Grimela.

Poslouchali jsme písňový cyklus Die junge Magd Paula Hindemitha. Zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožená, hráli flétnista Gergely Ices, klarinetista Jan Giro a smyčcové kvarteto Davida Grimmela.

Vážení a milí posluchači, na stanici D-dur zamíříme do roku 1989 na americký kontinent. Minimalista Philip Glass v tomto roce dopsal svůj smyčcový kvartet číslo 4. Třívětá skladba vznikla na objednávku umělce nekonvenčního hnutí Fluxus, Geoffreyho Hendrixe, jako vzpomínka na jeho kolegu Briana Bucaka. V hudebním proudu opakujících se motivů při poslechu objevíme výrazné melodické linky postupně ve všech čtyřech nástrojích. Smyčcový kvartet číslo 4 Philipa Glasse hraje Carducci String Quartet.

0: Carducci String Quartet dohrál smyčcový kvartet číslo 4 Filipa Glase. Tím také končí hudební blok, který pro vás připravil Robert Škarda. Přeji nerušený poslech dalšího programu na stanici D-dur.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, u poslechu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. Zvu vás na procházku evropskou hudbou 17. až 20. století. Nejprve navštívíme německý Mannheim 18. století, kde žil a tvořil Jan Václav Antonín Stamitz, jeden z hlavních představitelů tzv. České hudební emigrace. Stamitz, podobně jako další čeští skladatelé, měl podíl na formování hudebního klasicismu, což se projevilo v novém pojetí melodie, harmonie, dynamiky i celkové stavby hudební věty. Takto tvořil Stamitz především své symfonie pro Mannheimský orchestr, kde působil také jako houslista. Poslechneme si Stamitzovu čtyřvětou symfonii S-dur, a to v podobě, jak ji hrála na jednom ze svých koncertů Česká filharmonie v roce 1982 pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Neumanna.

Milí posluchači, v tuto chvíli se podíváme na počátek 19. století, do doby, která přinesla další nový hudební styl romantismus. Jako jeden z prvních romantiků je označován německý skladatel, klavírista a dirigent Karl Maria von Weber. Také on objevoval nové možnosti v oblasti harmonie nebo barevnosti nástrojů. Jedním z příkladů je i kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo, který Weber dokončil v září roku 1809. Při poslechu si můžeme všimnout, že Weber dává velký prostor své oblíbené viole. Ve čtvrté části virtuózně pojednal zejména klavírní part. Klavírní kvartet B-dur opus 18 Karla Marie von Webera hrají Isabelle Faust housle, Boris Faust viola, Wolfgang Emanuel Schmidt violončelo a Alexandr Mělnikov klavír.

Slyšeli jsme kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo opus 18 Karla Marie von Webera. Hráli houslistka Isabelle Faust, violista Boris Faust, čelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov. Vážení a milí posluchači, u hudby německého autora ještě zůstaneme. Posuneme se ovšem o jedno století více do minulosti a zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a učitele Johanna Rosenmillera, rodáka z Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se v Německu těšila velké úctě. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Poslechneme si Rosenmillerovo zhudebnění žalmu číslo 6 Domine ne in furore tuo argua sme, nekárej mě, hospodine, v hněvu svém pro solový bas, smyčce a basso continuo. Zpívá basista Wolf Matthias Friedrich za doprovodu souboru Abendmusikon z Basileje. Řídí Jörg Andreas Böticher.

Slyšeli jsme zhudebnění žalmu Domine ne in furore tuo argua sme německého barokního skladatele Johanna Rosenmüllera. Za doprovodu souboru Abendmusiken Basel zpíval basista Wolf Matthias Friedrich. Vážení a milí posluchači, v následujících více než 16 minutách bude mít na stanici D-dur prostor orchestrální hudba skladatele Zdeňka Šestáka, všestranného a plodného autora a jednoho z nejvýraznějších symfoniků české hudby druhé poloviny 20. století. Poslechneme si Šestákovy symfonické variace s názvem Zpřítomnění okamžiku. Českou filharmonii na snímku z roku 1982 řídí Zdeněk Košler.

Zazní orchestr za sólový strunný nástroj. Zazní nahrávka svity pro loutnu E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Jde o autorskou úpravu, neboť původní verzi skladby psal Bach v roce 1720 jako partitu číslo 3 pro sólové housle. Předpokládá se, že verzi, kterou budeme poslouchat, Bach určil právě loutně. Mohlo jít ale také o jiný dobový strunný nástroj. Na loutnu nám Bachovu svitu E-dur BWV 1006A zahraje Jakob Lindberg.

Loutnista Jakob Lindberg dohrál svitu pro loutnu E-dur BWV 1006A Johanna Sebastiana Bacha. Vážení posluchači, na stanici D-dur vás výběrem hudby provází Robert Škarda. Antonín Dvořák se v roce 1872 rozhodl zhudebnit vlasteneckou báseň Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory, čímž reagoval na atmosféru po uzavření tzv. Rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867. Práva Čechů se dostaly na okraj zájmu soustátí Habsburské monarchie. Vznikl tak hymnus pro sbor a orchestr, jehož premiéra v roce 1873 znamenala pro Dvořáka první velký skladatelský úspěch. Je to pravý hymnový styl, lapidární, velkolepý, myšlenky mužné, rekovné, kresba mistra nové doby důstojná, zkrátka, vstříc nám tu vane duch, jenž snoubí se v krásný celek s Hálkovým, psal ve své recenzi hudební kritik Ludevít Procházka. Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka nám na live nahrávce z roku 2017 zaspívá Collegium Floreum, na dobové nástroje zahraje muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.

Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka na slova Vítězslava Hálka jsme slyšeli v podání souboru Collegium Floreum a Musica Florea pod taktovkou Marka Štrincla. Jednalo se o provedení na dobové nástroje. Milí posluchači, na stanici D-dur nyní nabízím k poslechu jedno ze čtyř kapričí pro komorní orchestr od českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Zelenka napsal čtyři orchestrální kapriča v letech 1717 až 18 pro společenské potřeby Fridricha Augusta II., svého nadřízeného na Drážďanském dvoře. Kapriča zněla na událostech nebo zábavách u příležitosti oznámení Fridrichova sňatku s habsburskou princeznou Marií Josefou. Kapričo číslo 4 pro komorní orchestr o 7 částech Jana Dismase Zelenky zahraje kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem.